Kulavíš mu desčaja tnula, daž jen guli hangebi. Mě tovos, moje tovos, kedleps